0: tá, vem. Para tá, tá, tá, tá, tá, vem. Para tá, tá, tá, tá, tá, vem. Para tá, tá, tá, tá, tá, tá,
1: tá. Das kommt jetzt ungefähr so 48 Mal.